is a DJ. Taneční zóna. Radio for you.

0: A pouť už volá od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo Hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově Hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát

0: přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zap.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

jak děravý, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
5: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 18. července vás v letním kině od 22 hodin čeká česká komedie s názvem Nečekané léto. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Ulhaná princezna.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: bylo 8 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Úterý 14. července v Mladé Boleslavi bude otevřena výstava Retro svět kostiček, a to v galerii pod věží. Těšte se na různorodé polytechnické stavebnice, hry a skládačky. Výstava potrvá do 28. srpna.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Slyšíte to? Anenská pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí

0: Bylo 9 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Promítání kinematografu Bratří Čadíků se uskuteční od 16. do 19. července na Husově náměstí v Benátkách. Projekce obvykle začínají po setmění. Promítat se budou filmy Moře na dvoře, Kouzlo derby, Boží úlet a Bláznivý marsupilami.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Ladíte Rádio MB, je pondělí 13. července, svátek slaví Markéty, my jim přejeme všechno nejlepší. No a nám tady startuje dopolední rozjezd a dnešní datum je spojené s jednou hudební legendou. 13. července 1985 se uskutečnil koncert Live Aid, který sledovali stovky milionů lidí po celém světě a dodnes patří k největším hudebním akcím historie. Takže dnešek je vlastně ideální den připomenout si, jakou sílu dokáže mít hudba. Před námi je pohodové dopoledne, skvělá muzika, zajímavosti z Česka i ze světa, ale taky témata, o kterých se nejvíc mluví. Jsme Rádio MB, krásný den.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmé.

0: Dopoledne trávíte ho s Rádiem MB, no a policie řeší dvojici mužů, kteří si od cizího člověka půjčili telefon s tím, že si potřebují zavolat, jenže místo hovoru mobil vymazali, zastavili a zmizeli, takže až vás někdo příště zastaví se slovy, prosím vás, jeden rychlý telefon možná bude lepší nabídnout, že zavoláte sami. Tady je Rádio MB, krásné pondělí.
1: Rádio MB.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnání.

0: Zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
0: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
0: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
2: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Pohodový den s rádiem MB mezi 9. a 10. hodinou. Možná jste si všimli, že internet poslední týdny řeší jednu věc víc než nové telefony. Jsou to horkovzdušné fritézy, testují se, porovnávají a spousta lidí tvrdí, že klasická trouba už skoro nemá šanci. Jen pozor, každý, kdo si koupí horkovzdušnou fritézu, začne do měsíce přesvědčovat všechny kolem, že se v ní dá udělat úplně všechno. No, myslím si, že ne, ale my teď míříme za další muzikou.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
0: To už je stejně jedno, mizíme.
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
4: V sobotu 18. července vás v letním kině od 22 hodin čeká česká komedie s názvem Nečekané léto. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Ulhaná princezna.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
4: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
5: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: pondělí 13. pokračuje, tady je Rádio MB. Jaké jsou letos trendy, co se týká dovolených? No, zapomeňte na 40 u moře, tedy 40-stupňová vedra. Letos se mluví o trendu coolcation. Místo rozpálených pláží lidé míří třeba do Norska, do Švédska nebo na Island, kde je příjemněji. Důvodem jsou častější vlny veder na jihu Evropy, takže možná poprvé v historii uslyšíme větu jedeme na dovolenou hlavně proto, abychom se ochladili. Jak to máte vy, to mi klidně napište na chatu na webu www.radiomb.cz. U mě to je třeba tak, že já stále rád jezdím k tomu, no k tomu horkému moři. Mějte se krásně, tedy já se samozřejmě nejloučím, za malou chvíli je tu celá 10. hodina a budou to další kulturní tipy a já se ozvu po 10.
1: Radio MB, energie Mladoboleslavska, udáváme rytmus regionu.

0: 10 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Další česká národní výstava psů se uskuteční v Mladé Boleslavi na Krásné Louce. Akci si nenechte ujít 18. července od 19 hodin v kinologickém areálu.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hladina šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Krásné pondělní dopoledne z Rádia MB je krátce po 10. hodině a já doufám, že dnešní den zatím běží přesně podle vašich představ. No a jestli ne klid, pořád je teprve dopoledne, je čas tedy všechno zachránit. A dnešek je mimochodem Mezinárodním dnem kamenů, takže jestli vám někdo dnes řekne, že jste kámen, berte to jako připomínku významného dne, nebo si prostě při procházce zkuste všimnout, kolik zajímavých kamenů kolem sebe běžně míjíme, aniž bychom jim věnovali jediný pohled. My dnes ale budeme koukat hlavně na to, o čem se mluví. Budeme se bavit ještě o jednom trendu na dovolených, taky co mají novýho v Liberce a co řeší technologický svět. No prostě a jasně, hodina mezi 10. a 11. je tady a já vám přeju krásný poslech.

pondělí 13. pokračujeme. No a přátelé, na dovolených se letos řeší nový trend. Některé hotely začaly zabavovat ručníky, kterými si od rána hosté rezervují lehátka u

0: pozvánka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově Hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Při pondělku 13. vás zdravím z Domu kultury v Mladé Boleslavi. Tady máme studio a v Liberci mají novou dominantu. Umělec tam představil obřího lva z vyřazených aut. Měří několik metrů a už teď se u něj zastavují lidé kvůli fotkám. No a to je krásný důkaz, že i stará kapota může mít druhý život. Jen trošku majestátnější, co říkáte. Tady máte další hudbu.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Bolse.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB. Kde končí signál, my

0: pohodový den z rádia MB vám přeje David. No a technologický svět, ten řeší humanoida z Číny. Má normálně realistickou tvář, umělou kůži a výrobce tvrdí, že má být společníkem do domácnosti. A ptáte se na cenu? Přibližně 3 miliony korun. Za 3 miliony bych čekal, že kromě konverzace ještě třeba umyje okna, poseká trávu a složí prádlo. A mohl by i uvařit, co říkáte. Pokračuje samozřejmě další hodina na rádiu MB. Nám se blíží 11. Budou tu kulturní tipy a po 11. se vám zase ozvu.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dobrovická muzea zvou na ukázkovou silnici nákladních a užitkových aut na dálkové ovládání klubu RC Truck Hradec Králové. Program hlavně pro děti bude zajištěn v sobotu 22. i v neděli 23. srpna.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: barvy, tvoje jistota.
1: Je krátce po 11. hodině dopolední a já vás zdravím z Rádia MB. Jestli jste dnes ráno všechno stihli podle plánu, já vám gratuluji, patříte k malé skupině lidí, kteří si v pondělí neřekli větu, ještě jsem chtěl něco udělat. No a jestli už pomalu přemýšlíte, co bude k obědu, nejste sami. Kolem 11. se totiž člověk přestává soustředit na práci a začíná řešit ty opravdu důležité věci, třeba jestli si dát svíčkovou, anebo zase skončit u nějakého toho rohlíku. No, pojďme za další muzikou, za malou chvíli vám řeknu jeden skoro filmový příběh, dáme si taky předpověď počasí a jakou netradiční službu mají na letišti Václava Havla v Praze, i o tom si povíme. Krásné pondělí.

0: 13. červenec, pokračuje, tady je Rádio MB a já pro vás mám skoro filmový příběh, představte si to. Instalatéři ve Spojených státech amerických opravovali potrubí a našli v něm snubní prsten, který zmizel před 10 lety. No a víte, co je na tom nejlepší? Nakonec vypátrali i jeho majitelku a prsten jí vrátili. Takže až příště něco ztratíte, nezoufejte, jen si třeba možná budete muset 10 let počkat. Na počasí, které přijde už za mlou chvíli tady u nás na Rádiu MB, na to čekat nemusíte, jak bude tento týden, vám řeknu už za malou chvíli. Krásný den.
1: Rádio MB. Rádio MB.

přestože oči mám, nevidím. A máma s tátou říkaj, jednou přijde štěstí tvý. A pak si stála ve dveřích, řekla si jenom, já vidím to, co ty.

0: na sukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz.

0: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Tak dneska určitě kraťasy, to je jasný, bude převažovat polojasno a nejvyšší denní teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až oblačno, odpoledne by se mohly vyskytnout i bouřky, teploty 28 až 32 stupňů, no a středa bude oblačná až polojasná, opět se můžou objevit přeháňky nebo bouřky a teploty od 24 do 29 stupňů Celsia.
2: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.
3: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 18. července vás v letním kině od 22 hodin čeká česká komedie s názvem Nečekané léto. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Ulhaná princezna.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Rádio MB. Kde končí signál? My

pohodové dopoledne, i když to nám za chvíli skončí. Jsem chtěl říct pohodové dopoledne s rádiem MV samozřejmě, ale teď pojďme ještě na letiště Václava Havla. Tam mají opravdu netradiční bezpečnostní službu. O bezpečnost letadel se tam starají sokolníci z dravci, kteří odhánějí hejna ptáků z ranvejí. No a podle letiště fungují lépe než řada technických řešení. Takže zatímco někdo chodí do práce s notebookem, jiný s orlem na ruce. No, já mám po práci v tuhle chvíli, ale vrátím se ještě jednou po 17. hodině, takže se mějte moc krásně a ahoj. Radio MB.

0: bylo 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Milovníci upravených automobilů, sportovních vozů i veteránů si mohou do kalendáře zapsat sobotu 8. srpna. Na krásné louce v Mladé Boleslavi se uskuteční vůbec první ročník akce Diamond Car Meet Boleslav, která chce do města přinést moderní automobilový sraz s rodinnou atmosférou a bohatým celodenním programem. Kapacita vystavených vozidel je stanovena na 260 aut. Brány areálu se otevřou v 11 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Počítává Tokyo FM. Watashi Akashi.
4: Oui, alors,
5: mérite particulièrement l'attention.
6: Music is different here. The vibrations are different.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše

0: Slyšíte to? Anenská pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, roz

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: bylo 13 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Nenechte si ujít anenskou pouť, která se uskuteční od 24. července do 26. července v Mnichově Hradišti. Na malé i velké čeká spousta zábavy. Těšte se na Luna Park, včetně K2, stánkový prodej, občerstvení, sladkosti, skákadla a trhy.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

jak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB.
5: Posloucháš správně. Yeah.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 18. července vás v letním kině od 22 hodin čeká česká komedie s názvem Nečekané léto. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Ulhaná princezna.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: bylo 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Další česká národní výstava psů se uskuteční v Mladé Boleslavi na Krásné Louce. Akci si nenechte ujít 18. července od 19 hodin v kinologickém areálu.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790.

0: zdravím při pondělku od mikrofonu Rádia MB. Kamarádi, při pondělku je s vámi vaše Rádio MB. No a se 14. hodinou už taky odpolední úlet. Já jsem moc rád, že jsem se sem dostal, protože to byste nevěřili, jak dlouhý můžou být dvoje schody sem k nám do studia. Kor po víkendu, který jsme prožili. Máme totiž za sebou dvoudenní party ve Vegas, tedy v našem případě na samotě pod Hazmburkem, ale s tímhletím filmem to má pár společných jmenovatelů. Někteří se totiž vrátili potetovaný, některý dobrovolně, jeden i neplánovaně a ne úplně chytře, taky nějaká ta šťopička alkoholu byla, no a lehká zranění si pár z nás taky přivezlo, ale byl to skvělej mejdan. Určitě se k němu vrátíme, ale každopádně já jsem moc rád, že jsem tady v bezpečí v práci a z dosahu alkoholu. Takže vás, kamarádi, vítám, pokud máte za sebou taky náročný víkend, víte, jak se cítím. No a společně pojďme trochu té energie pozbírat právě třeba z hudby. Relax si dáme z Masterboy s Markem Ztraceným, Sandrou a taky Garcia bude s námi ve vysílání už za několik málo minut. Kamarádi, jdeme se do toho pustit, vy si užíváte další horké odpoledne ve společnosti jediného mladoboleslavského rádia. Moje jméno je Luky a s vámi tu budu do 16. hodiny. Tak jdeme na to.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: Rádio MB.
1: Když ti život kope do zadku,

0: Slyšíte to? Anenská pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Léto je mimo jiné obdobím svadeb. V České republice se jich ročně uzavře v průměru 42 až 55 tisíc. V 70. letech se na území dnešního Česka uzavíralo přes 80 tisíc sňatků ročně. No a v dnešní době svatby už klesají z důvodu většinou toho, že prostě taková svatba vyjde na celkem hodně peněz, i když se snažíte šetřit. No ale proč o tom mluvím? I nás čeká jedna významná svatba, ženice bude můj brácha, no a k tomu všemu patří rozlučka se svobodou. No a tu jsme absolvovali teď o víkendu a přátelé, jsme velmi rádi, že jsme s vypětím sil dneska dorazili do studia, jelikož jsme, jak je u nás zvykem, rozlučku pojali ve velkém stylu. Ano, je to u nás zvyk všechno pořádně oslavit a užít si to, ale bohužel o slovo se začíná pomalu, ale jistě hlásit věk a myslím, že se z toho budeme všichni, včetně kolegy Romana, který tam byl samozřejmě taky pár dní kurírovat. No a proto jsem rád, že tohle proběhlo 14 dní před svatbou a ne těsně před ní, protože to by nebyla moc energická svatba. Takže pokud rozlučku taky plánujete, nechte si dost času na regeneraci. To je hodně dobrá rada od odpoledního úletu. Jo, pokud vás napadne zahrát si u toho třeba pod vlivem alkoholu s partou fotbal, kašlete na to. Ten den je to sice velká legrace, ale teď to celkem bolí nás všechny. Takže opatrně, kamarádi, a teď už zpátky za muzikou. Ta by měla být bezpečná. Pharaoh, World of Magic.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: Trochu toho ledu jsme si dali tady u nás ve vysílání na Rádiu EB, protože kamarádi, teploměr u mě v autě po cestě do práce mi opět ukazoval čísla, který se mi tak úplně nelíbí, protože jak už jsme se tady několikrát bavili, já funguju tak ideálně do těch 25 stupňů a to, co je venku, je sice pro někoho fajn, je super, že takhle před dovolenou se nám to počasí, ale já si myslím, že nic se nemá přehánět, takže bych to zase trošku uklidnil. Každopádně ale na zítra meteorologové opět varují před silnými bouřkami, dokonce nějaký ty kroupy by mohly spadnout. A i když tohle pro někoho nebude úplně dobrá zpráva, já to přivítám. Sice tady držkuju na vysoké teploty a už za týden letíme na dovolenou do teplých krajin, konkrétně do Turecka, ale tam je to, přátelé, také trochu jiný. Tam jste u bazénu se studeným drinkem, můžete se skočit vykoupat nebo schovat pod klimatizaci. Tam si za to taky hezky zaplatíte, ale tady u nás, ať se to drží v rozumných mezích. Ale věřím, že těch, co z toho mají radost, bude asi většina a přeju vám to. Tak zítra počítejte s bouřkama, ale teď už můžeme počítat s tím, že nás čeká další muzika. Robin Schulz, Ale Farben a taky Kapitán Demo s jeho zlatíčkama nás čekají do 15. Jste s Rádiem MB, jste s odpoledním úletem, no a po 15. pokračujeme dál.
1: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Promítání kinematografu Bratří Čadíků se uskuteční od 16. do 19. července na Husově náměstí v Benátkách. Projekce obvykle začínají po setmění. Promítat se budou filmy Moře na dvoře, Kouzlo derby, Boží úlet a Bláznivý marsupilami.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Check it out.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: 10 nám rozjíždí další hodinu našeho odpoledního úletu s datem 13. července. Přátelé, dnes mají svátek všechny Markéty, tak já holkám samozřejmě přeju všechno jen to nejlepší. Marka Korná jim věnuju za malou chvilku k jejich dnešnímu dni, ale právě dnes s holkama slavěj taky hranolky. 13. červenec je totiž Národní den hranolků a to je občas velký téma, protože co já pamatuju, tak svět se opět dělí na dva tábory, tedy hranolky KFC a hranolky Mekáč. Tak mi klidně dejte vědět, jaký tábor jste vy. Já se tady spíš přikláním asi k McDonald's, tedy alespoň co se hranolků týká, ale v KFku se občas taky povedou, ne že ne. My za chvilku mrkneme na pár zajímavostí o nich, ale teď mrkneme do playlistu, co vy na to. Porce další muziky už bude playhity Chicago, Sound of Silence a právě teď už slíbený Mark Korn, který letí pro všechny Markéty. Jste s Rádem MB, jste s odpoledním úletem a my si užíváme poslední týden před celozávodní dovolenou, tak doufám, že navzdory tomu, že tu máme teprve pondělí, už jste v dobrý předdovolenkový náladě. No a my si k tomu hrajeme.
1: Rádio MB, energie Mladoboleslavska, udáváme rytmus regionu.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Rádio MB.

No tak to by bylo, abychom se na to v odpoledním úletu lehce nemrkli. A jak už jsme se tady bavili, tak svět se opět rozděluje na dva tábory, a sice hranolky z KFC a hranolky z Mekáče. Vy jste mi psali, jakýže preferujete. No a musím říct, že hranolky z Mekáče mají nepoměrně víc hlasů a asi souhlasím. Každopádně ale kde hranolky opravdu milujou, tak to je Belgie a Francie. A dokonce tyhle ty dvě země se už hodně dlouho přetahují o to, kde vlastně hranolky vynalezly. Obě země si tenhle ten produkt, tenhle ten vynález se přivlastňují. Tenhle souboj už vedou po staletí. No a o tom, že v těchto zemích berou hranolky opravdu vážně, svědčí i fakt, že třeba v Belgii mají svoje vlastní muzeum hranolek. A ačkoliv vynález hranolek se tedy přisuzuje spíše Francouzům a Belgičani, tak úplně neplatí za objevitele hranolek, tak v průběhu let se stali vysloveně hranolkovým národem, protože provozují

0: vystupují na 5000 fritkoc, tedy 5000 fritérií. No a k hranolkům tam můžete dostat až 60 různých druhů omáček. Hranolky ale figurují i ve spoustě písniček. Pustit si můžete třeba Gautemes Frites od Valérie Lemercier, taky Les Frites od Marcela Edson Orchestre, Pom Pom Pom Fritz od Les Blairoux nebo Cornet de Frites od Yves Montananda. Tak co, dostali jste na ně taky chuť? Já bych si docela dal. Zatím si dáme ale další muziku a dáme si Mel C, bývalou Spice Girls. Tentokrát si jí solovou písní Wojem. Takže tady je...
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 18. července vás v letním kině od 22 hodin čeká česká komedie s názvem Nečekané léto. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Ulhaná princezna.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Rádio MB. Posloucháš správně.

posledních minut nám zbývá do 16. hodiny a to samozřejmě znamená, že tady ve studiu se budeme střídat. Další trpící po víkendové rozlučce za vámi dorazí, ale já věřím, že stejně jako na mě to na něm nepoznáte. Nebo tedy doufám, že to poznat nebylo. No ale každopádně já už si jdu dál lízat rány. Já se jdu dál kurírovat a zítra už bude zase dobře a budeme mít troupy. Kamarádi, mějte se krásně, užívejte zbytek pondělního dne a těším se na vás opět se 14. hodinou zítra, tedy v úterý. Ahoj! Radio MB. Vypni hlavu.

0: 16 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: V úterý 14. července v Mladé Boleslavi bude otevřena výstava Retro svět kostiček, a to v galerii pod věží. Těšte se na různorodé polytechnické stavebnice, hry a skládačky. Výstava potrvá do 28. srpna.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

hrozí, nakonec nejsem ještě připravený. Nebyl jsem hodnej a ani věrnej, trochu tý smůly život si hrál. Soudit mě můžou,

0: Posloucháte Rádio MB a teď už také hodinu s Romanem. Doufám, že je u vás pondělí 13. šťastné a také pohodové. Než si dáme další skvělé devadesátky, ale nejen devadesátky, tak se podíváme na náš web. Je tam docela důležité info o tom, že v Bolce vzniká nové multifunkční dopravní hřiště. Poslouží školám i veřejnosti. Docela dlouho se o tomto novém dopravním hřišti mluvilo, no a teď se konečně začalo stavět. Kdy bude hotovo a další podrobnosti najdete už teď na www.radiomb.cz. Hezké odpoledne.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Radio MB. Radio MB. Určujeme rytmus v Bolce.
1: Dneska je ten velký den, ona je nevěstou, on ženichem a všechno bude sweet, tak jak má být.

Slyšíte to? Anenská pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si i

0: Resto Dole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově Hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

0: pěkné pondělní odpoledne. Já se musím přiznat, že se na pouti docela bojím. Byli jsme letos samozřejmě podívat se na Matějské. Na žádné atrakci jsem nebyl, ale dařilo se mi aspoň na Střelnici. Tam je to celkem jistota. No a co se týká těch atrakcí, tak Autodrom a Labutě, to je takové moje maximum. Bohužel, navíc nemám sem poseda. Ale proč mluvím právě o pouti? No protože v Mnichově Hradišti se už příští týden uskuteční Anenská pouť. To znamená spousta atrakcí a zábavy. Můžete se podívat na náš web radiomb.cz. I tam pozvánku najdete. Můžete vyzkoušet třeba K2 a další za mě až je třeba šílené atrakce, ale pro mnohé to není vůbec nic, takže já nejsem vůbec žádným měřítkem. Anenská pouť je tedy už příští týden ve čtvrtek, nenechte si ji ujít. Má tam být také atrakce Extreme No Limit, to znamená přetížení 3,5G a rychlost 100 km v hodině. Anenská pouť se koná přímo v ulicích Mnichova Hradiště, my tam jezdíme pravidelně, takže tohle doporučuju příští týden také vám.
1: Radio MB. Posloucháš správně.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: Hezké odpoledne, zase je tu jedno varování od meteorologů. Výstraha před velmi silnými bouřkami, které se mají do Česka přihnat zítra dopoledne a zasáhnou celé naše území. Bouřky mohou doprovázet přívalové deště, kroupy i silné nárazy větru. V platnosti jsou navíc i další výstrahy. No prostě a jednoduše, ať vám zítra něco neuletí. My také letíme dál, letíme směrem k 17. hodině. Znamená to jedno jediné, že za malou chvíli už s vámi bude David. Tak si užívejte dnešní podvečer, teploty na Mladoboleslavsku skoro tropické, kolem 29 stupňů Celsia. Těším se zítra po 16. hodině, budu opět na značkách.
1: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

0: hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěže v požárním útoku Memorial Josefa Dvořáka se uskuteční 29. srpna na hřišti za školou ve Veselé. Soutěžit se bude podle pravidel Boleslavského poháru. Start bude v 9 hodin a 15 minut. Občerstvení na místě zajištěno.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Ahoj, já vás zdravím, tady je David, máme něco po 17. hodině, krásné pondělní odpoledne z Rádia MB. No a jestli už za sebou máte první pracovní den v týdnu, já vám gratuluju, to nejtěžší je za vámi. Teď už zbývá jen cesta domů, dobrá nálada a ideálně žádná kolona. No a víte, že právě dnešek je mezinárodním dnem puclí, takže pokud máte pocit, že dnešní den byl jeden velký hlavolam, nejste sami. Někdo skládá 1000 dílků na stole a někdo se třeba celý den snažil poskládat pracovní schůzky, telefonáty a termíny. Každopádně já jsem rád, že jste si naladili Rádio MB, čeká nás skvělá muzika, taky nějaké ty zajímavosti, no prostě spousta důvodů k úsměvu, tak si udělejte pohodové odpoledne a zůstaňte s námi.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polce.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
0: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: pondělí 13. pokračuje My jsme Rádio MB. Technologické servery spekulují, že Netflix testuje vlastní živé televizní kanály, takže možná brzy nebudeme vybírat film, ale zase si budeme přepínat programy jako za starých časů. A stejně to dopadne tak, že budeme 10 minut vybírat, na co se podíváme a nakonec usneme. Vy rozhodně neusínejte a poslouchejte další muziku od nás, tedy od Rádia MB.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 18. července vás v letním kině od 22 hodin čeká česká komedie s názvem Nečekané léto. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Ulhaná princezna.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

Parádní pondělí vám přeji, tak teď ale zapomeňte na itineráře od rána do večera. Na sociálních sítích teď frčí trend bed routing. Lidé si schválně berou dovolenou proto, aby celé dny odpočívali v posteli, četli, koukali na seriály a nedělali vůbec nic. Takže jestli vás někdo obviní z lenošení, klidně řekněte, že jen držíte krok se světovými trendy. No, dnešní odpoledne, tedy ta společná hodina je za námi. Já se na vás budu těšit opět zítra po 9. hodině dopolední. Mějte se moc krásně. Radio MB. Radio MB.

0: 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Zámecké slavnosti spojené s oslavou 500. výročí založení zámku v Benátkách nad Jizerou se uskuteční 28. a 29. srpna. Kromě tradičních slavností a historických vystoupení je součástí programu také oblíbená jízda pravidelnosti.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Bolce.
2: Srdce točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvy schovám si na památku a stejně příště nezaváhám. I když občas se sám sobě nezdám, nechci šlapat na vlastní miny, stejně nikdo není bez chyby.

0: Pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB, zapni a neřeš.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude.
5: Radio

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 18. července vás v letním kině od 22 hodin čeká česká komedie s názvem Nečekané léto. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Ulhaná princezna.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Rádio MB.

0: Slyšíte to? Anenská pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 18. července vás v letním kině od 22 hodin čeká česká komedie s názvem Nečekané léto. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Ulhaná princezna.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Rádio MB.
7: Posloucháš správně.

Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavská.

0: Let the beat control your body.
1: Odbyla půlnoc. Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

I am music. I am rhythm. I'm a DJ. I am Alice DJ.